0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Teplotní rekord pro pátek 31. července zaznamenalo v pátek 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci. Tam bylo 39,4 stupně Celsia. Policie zadržela zaměstnance České národní banky. Ten podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd je přesvědčen, že nový španělský trenér Deňa vtiskne národnímu celku modernější tvář. Hlavním cílem je připravit národní tým na evropskou kvalifikaci. A teploty v sobotu budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě ve Slezsku to může být až 36, během dne se ovšem nevyhneme občas také bouřkám nebo přehánkám.
0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Češi dál zvyšují své zadlužení. Podle České národní banky rostou dluhy domácností a také firem. Největší podíl u domácností stále tvoří hypotéky. Většina z přibližně 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Seuty, se už vrátila zpět. Večer o tom informovala španělská vláda. A Španěl Santedeña se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to může být až 36 stupňů Celsia. A čekáme občas také déšť nebo bouřky, místy bouřky můžou být i silnější.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Teplotní rekord pro pátek 31. července zaznamenalo v pátek 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci. Tam bylo 39,4 stupně Celsia. Policie zadržela zaměstnance České národní banky. Ten podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd je přesvědčen, že nový španělský trenér Deňa vtiskne národnímu celku modernější tvář. Hlavním cílem je připravit národní tým na evropskou kvalifikaci. A teploty v sobotu budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě ve Slezsku to může být až 36, během dne se ovšem nevyhneme občas také bouřkám nebo přehánkám.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Češi dál zvyšují své zadlužení. Podle České národní banky rostou dluhy domácností a také firem. Největší podíl u domácností stále tvoří hypotéky. Většina z přibližně 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Seuty, se už vrátila zpět. Večer o tom informovala španělská vláda. A Španěl Santi Deña se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to může být až 36 stupňů Celsia. A čekáme občas také déšť nebo bouřky, místy bouřky můžou být i silnější.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Češi dál zvyšují své zadlužení. Podle České národní banky rostou dluhy domácností a také firem. Největší podíl u domácností stále tvoří hypotéky. Většina z přibližně 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Seuty, se už vrátila zpět. Večer o tom informovala španělská vláda. A Španěl Santi Deña se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to může být až 36 stupňů Celsia. A čekáme občas také déšť nebo bouřky, místy bouřky můžou být i silnější.
0: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

0: tohle je hitmaker České republiky, číslo jedna, Michal David, Nenapovídej. A po celé tu s námi budou Laidback a Sunshine Reggae. A taky Lešek Semelka, Jednou větou. Ze Slovenska kapela No Name a od Košic a Hladám.
1: Hladám to, čo mi už nie je.
0: A nebo Hanka Zagorová a Karel Wagner, Hej mistře basu.
2: Hej mistře basu, už týden do vás hučím, půjčte mi basu.
0: A my jdeme na počasí.
3: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak jaké počasí nám předpovídají meteorologové pro sobotu 1. srpna? Od severozápadu čekáme místy bouřky a v Čechách zmírnění teplot. A počasí od 5. až do 22. hodiny bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Teď ráno ještě ojediněle čekáme přeháňky, od dopoledne přeháněk přibude. Lokálně se vyskytnou bouřky, ojediněle i silné, k večeru pak v Čechách čekáme ubývání srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 28 do 33 stupňů Celsia a na severozápadě Čech naměříme 25, v Krušných horách pak 18. Foukat bude slabý, během dne místy mírný, jihozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, ten se bude měnit na severozápadní až severní a v bouřkách přechodně zesílí. No a rostylové podmínky jsou většinou velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
3: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8. hodina a s ní i další písničky na Rádiu Bonton. A dnes máme sobotu 1. srpna, zlomil se nám prázdninový dvouměsíc a Oskar má svátek, tak všechno nejlepší. Jinak v této hodině bych vás chtěl vzít na slavnost ovocných knedlíků, protože je to dobrota. Koukám, že jsou tady meruňky, jahody, švestky. No, budeme ochutnávat a budeme si dávat do nosu. Ale myslím, že švestky vyhrajou. Tak za chviličku už taky knedlíky a další dobroty, ale teď Hanka Zagorová a Karel Wagner, Hej mistře basu. Přeji vám příjemný poslech a krásné dobré ráno s Rádiem Bonton.

Jednou větou pro všechny lišky, Lešek Semelka na rádiu Bonton. Tak a teď tady mám jednu milou pozvánku do Ratibořic, státní zámek Ratibořice. Nás zve alespoň všechny ti, co mají rádi veterány automobilové. Národní památkový ústav správa státního zámku v Ratibořicích pořádá tradiční akci z JK Band Pardubice. Je to 25. setkání majitelů historických motorových vozidel v areálu zámeckého parku v Ratibořicích. Bude tady koncert populárních melodií, známých z evergreenů v podání swingového, jazzového a tanečního orchestru. No a v nabídce je občerstvení, taky káva, buchty, koláče, točené pivo, limonáda, grilované klobásy. A to právě dnes ve 13.30 začíná tahle úžasná akce. Vstupné je 80 kaček pro všechny kategorie a pouze s branou z parkoviště musíte přijít. V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční, ale dnes má být hezky. Takže určitě vyražte na automobilové veterány do Ratibořic, do státního zámku Ratibořice, a zve nás tam taky Jirka Kozák, který nás poslouchá na rádiu Bonton. A Jirka Kozák určitě už vyráží. Ano, tady mi píše: ahoj kamaráde, přeji ti dobré ráno. Pomalu se chystám do těch Ratibořic na veterány. Před chvílí jsem stával, tak jdu trochu fungovat. Tak funguj, Jirko, funguj. A teď už Poetika a půlnoc.

0: Hezký den s rádiem Bonton.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 8 hodin 31 minut a my míříme na silnice, podíváme se, kde to stojí. Tak pozor si dávejte na Mělníku. Na D8, 13,5 km z Německa na Prahu je poruchané vozidlo, očekávejte zdržení, překáží ve vozovce. S opatrností projedete, je tu odstavené osobní auto. To jsem projížděl před chvilkou. A D8 na trase Německo-státní hranice, 87. kilometr, tady je zdržení, nerozil se po koloně kvůli uzavření tunelu, nákladní souprava, na místo už jede hlídka české policie. No a jezděte opatrně samozřejmě po celý víkend, protože já vám budu hrát příjemné pohodové písničky, tak abyste nešlapali na plyn. DJ Bobo, Everybody, Marek Ztracený, Zastav mě, anebo France Gall, Ela, Ela.

tohle DJ Bobo a samozřejmě jeho everybody Švýcar. Slavnost ovocných knedlíků je za dveřmi, v 10 hodin všechno odstartuje na zámku Konopiště. No a my se zúčastníme tradiční akce Slavnost ovocných knedlíků oblíbeného jídla arcivévody Františka Ferdinanda de Este. No a jaký měl rád, tak na nádvoří bude celý víkend švestková a meruňková záplava knedlíků, halušky od slovenského kuchaře a pivo Ferdinand. Takhle, řeknu vám, že je to úžasná bašta, k těm haluškám se vrátím, se vstupenkou na dva okruhy porce knedlíků zdarma, nevztahuje se na skupiny, to by bylo knedlíků jak o závodě. Na prvním a druhém okruhu se budou moci prohlédnout všichni, kdo dorazí, živé obrazy, veselé scénky zaměřené na stolování v zámeckých jídelnách a taky je tady bohatý výběr vlastních čokoládových delikates a stánek Mochito, osvěžující nápoje z čerstvého ovoce bez alkoholu. A v prodejně publikací si můžete vybrat v široké nabídce krásných dekorací, upomínkových předmětů a turistických suvenýrů. A teď se vrátím k tomu, no, byly to meruňkové knedlíky, jo, halušky. Takže halušky. Pokud jedete do Mostu na jezero Most, kde se koná velká hudební akce, tak tam prý halušky, které se vejdou tak do dlaně nebo do dvou dlaní, stojí asi 240 korun. Takže pokud tam jedete, halušky nebrat. Teď už Alvaro Soler, La Cintura, Meky Žbirka a Denny. Tak vám přeji příjemný poslech Rádia Bonton a jdeme poslouchat písničky. To je lepší. Tak hezký den.

0: Tak tohle je Lenka Filipová a podíváme se na astronomii, tedy hydrometeorologický ústav, jak to vypadá. Ale předtím vám prozradím, které písničky uslyšíte v té 9. hodině na rádiu Bonton. Bude tu Cool and Gang a Cherish. Taky Michal Hrůza a Bílá verliba. A nebo Jirka Korn, Té, co snídá. A my se jdeme podívat na předpověď počasí na Rádio Bonton.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Dnes má být oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Ráno ojediněle přehánky, od dopoledne přehánek přibude a lokálně se vyskytnou bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší teploty denní dnes od 28 do 33 stupňů Celsia. A v Krušných horách kolem 18. Rostylové podmínky jsou většinou velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 9. hodina, a taky sobota 1. srpna, Oskar svátek a my vyrazíme kam? A léto na Bechynce. Projedeme se krásnou červenou lokomotivou. Možná nebude červená, možná bude zeleno, žluto, bílá, ale to už nechám na tom, který vláček si vybereme. Elektrická bobina, elektromotorový vůz Elinka, je tam toho spousty. Tak jedeme. Teď už Jirka Korn a Té, co snídá.

0: Stále posloucháte Rádio Bonton, máme 19 minut po 9. hodině. No a dnes můžete vyrazit a užít si léto na Bechyňce. Jsou to nostalgické jízdy historickým vláčkem a rozhodně stojí za to historické vlaky Elinka a Bobinka, takhle se jmenují. Jsou jízdy pro nejstarší elektrifikované trati z Tábora do Bechyně a jezdí právě od 4. července až do 29. srpna, každou sobotu. Takže i dnes historická bobina lokomotiva řady E422 je nasazena na pravidelné vlaky s historickými vozy a odjíždí vždycky v 9.35, ve 13.35 na zpáteční jízdu z Bechyně se vydá v 11:30 a taky v 15:45. Elektromotorový vůz Elinka ve stejných termínech bude na tratě nasazen také zvláštní spoj vedený tímto vozem. No a z Tábora odjíždí v 9.18, takže teď právě odjíždí a pak také ještě ve 13.18. Remíza v Bechyně a vůz v Táboře, to je jasná věc, takže pokud si to chcete vyzkoušet a projet se bechyňskou železnicí Františka Křižíka, tak máte možnost právě dnes. Ale za chviličku taky Petr Muk, Aeren Kara anebo Satelit Kanibal. Šťastný jako blecha.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Bonton doprava.
1: 9 hodin 32 minut míříme na silnice Obořiště na Příbramsku. A tady dávejte pozor, může bránit provozu nehoda. Dvě osobní auta se tu srazila, na místo už jede policejní hlídka. Na D8 na trase německo-státní hranice Praha je poruchané vozidlo na 87. kilometru. Souprava má již zavolaný servis, označená je světelnou šipkou a jedná se o tak nákladní soupravu. No a ještě na Tachovsku, na silnici u obce Bor na Tachovsku, tady je neprůjezdná komunikace, práce na silnici, probíhá úprava vozovky 107 až 107,5 km. Tak jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s Bontonem a teď už posílám další muziku. Ten bude tu Cher, Michal Hrůza a taky Climby Fisher.

tohle zpěvačka, která se stále upravovala, až se z ní stala 17-letá holka. Cher na rádiu Bonton. A písnička Šup, šup, song. No, tak věřím, že se vám líbila. Že jsme si připomněli tuhletu úžasnou zpěvačku. No a teď už vás zvu na tankové dny do Smržovky. Ano, na severu Čech ve Smržovce jezdí tanky. A věřte tomu, že to jsou už staré kusy. Tankové dny ve Smržovce probíhají právě o tomto víkendu a jsou vyvrcholením sezóny v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce. A nabízí občerstvení, suvenýry, doprovodný program, taky včetně jíst tankem pro veřejnost. Můžete se svést tankem a bitevní ukázky, občerstvení a tak dále, to už jsem říkal. Takže věřím, že se projedete něčím, co žere jako tank. Tak pokud se podíváte na ceny benzínu a nafty v současné době, tak věřím, že ten tank pojede tak maximálně jednou, dvakrát za den. Teď už další muzika na rádiu Bonton. Michal Tučný, taky Eros Ramazzotti, trošku Itálie. Pink a Willow Sage Heart, její se dcera. Cover Me in Sunshine. A nebo Vašek Neckář a básníci Křídla iluzí. Přeji vám příjemný poslech a krásnou sobotu ve společnosti rádia Bonton.

0: Tak tohle jsou holky Kamélie na rádiu Bonton a trošku takové té dovolenkové nálady jako Robinson. A co nás čeká po celé, třeba slovenští Desmodi, Desmod a Chýbaně. Taky Tereza Mašková, hořkosladký valčík. Nesmíte mi usnout, protože jsem připravil taky depešáky Strange Love. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být podle předpovědi, zatím to tak nevypadá, oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Také bouřky ojedněly i silné lokálně. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší den teploty vystoupají od 28 do 33 stupňů Celsia, na západě a severozápadě Čech 25, v 1000 metrech a na horách 23 a v Krušných horách 18. Poukat bude slabý, během dne místy mírný, jihozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí. A rostelové podmínky jsou většinou velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 10. hodina, sobota 1. srpna a já vám přeji hodně zlata. Proč to říkám? Protože v této hodině budeme rýžovat zlato. Vyrazíme do rýžoviště a rozhodně si nějaký ten valounek odneseme. Ale teď už je další muzika na Bontonu, Rick Astley, Tereza Mašková anebo Depešáci.

0: Posloucháte stále Rádio Bonton, víkendové vysílání, máme 3 minuty po 10:45 a já vás zvu na rýžování zlata na Otavu v Kestřanech. Ano, v jižních Čechách se rýžuje zlato a my si můžeme narýžovat valouny zlaté a rozhodně si užít celý den. Budou tady hudební koncerty, stánky s občerstvením, soutěžení po celý den, taky škola rýžování zlata. Tohle všechno je tradiční rýžování zlata na řece Otavě a právě dnes se toho zúčastní i slovenští reprezentanti, zlatníci nebo zlatokopové. Po skončení mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata celá akce probíhá v přírodním areálu na louce u Kalvárie, kde kromě soutěží a školy rýžování probíhá také hudební doprovodný program. A představte si, že to rýžování zlata, tedy klání na Otavě v Kestřanech, se konalo už v roce 1990. Jo, zlatovláska.
1: Co pak zlatovláska? Ale i melí.
0: Ano, je to tak. A rozhodně to bude stát za to.
2: Ten si dává, ten si dává. Tomu chutná. Chutná, tomu no až, chutná, tomu chutná.
0: Až budete ochutnávat, tak věřím, že si to užijete. Takže teď už další muzika na rádiu Bonton. Desmod, Chybaně, tu miluju. Taky Bengals, Manic Monday, anebo Xindl X, když už jsme mluvili o zlatu, tak zlato.

0: Tohle je úžasná slovenská kapela Desmod. Chýbání je na rádiu Bonton. Máme 10 hodin, 29 minut. No a minuta nás dělí, nebo pár vteřin nás dělí od toho, abychom si řekli, jak to vypadá na silnici.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Máme tady 10 hodin, 29 minut, 15 vteřin a my míříme na Prahu východ, D10. Na trase Turnov Praha na 4,5 kilometru z Turnova je průchané vozidlo, očekávejte zdržení v provozu, osobní auto pro poruchu je tu odstavené v odstavném pruhu. Na Pardubicku D11, 70. kilometr z Prahy, sever, porouchané vozidlo, projíždějte velmi, velmi opatrně. No a taky v Praze ve Slánské ulici si dávejte pozor na dvě havarovaná vozidla, srazila se tu dvě osobní auta a rozhodně tady tudy projíždějte velmi, velmi opatrně. Přeji vám šťastnou cestu s rádiem Bonton a do uší posílám kapelu Eurythmics, Annie Lennox, Sweet Dreams.

postel plná růží a taky kdo jiný než John Bon Jovi. Na Rádiu Bonton tady máme víkendové pozvánky, je 10 hodin 40 minut a teď jsem si říkal, že bychom mohli vyrazit do lázní. Ale nejenom klasických lázní, lázně Třeboň nás zvou na lázeňskou Třeboň právě dnes, 1. srpna v sobotu, s hudbou a kulturním programem. Hlavní program se soustředí kolem Masarykova náměstí a zámku s bohatým programem pro lázeňské hosty, ale i turisty. Pokud tedy vyrazíte, tak se těšte na hudební taneční vystoupení a taky lázeňskou atmosféru. No ale teď už další muzika na Rádiu Bonton. V pozadí přijíždí Marika Gombitová a její úžasný Koloseum. Tak vám přeji příjemný poslech a v celou počkejte na počasí. Krásný den vám všem od mikrofonu Rádia Bonton přeje Libor Weber.

Tohle je Janek Ledecký na rádiu Bonton krátce před 11. hodinou a písnička pěkná, pěkná, pěkná. Tak, ta byla opravdu pěkná. Teď už nás čeká pozvánka na to, z jaké hudební nabídky budu vybírat pro další hodinu, tedy mezi 11. a pravým polednem. Věřte, že jsem přemýšlel a vybíral, až jsem vybral a háče. Norská trojka Aha a Take On Me. Taky dvojka Dara Rollins a Petr Bende a

0: kdo je v tahu? Samozřejmě tanečník, hudebník, herec a úžasný člověk Petr Kotwald. A zapomněl jsem, milovník ryb, aspoň na Vánoce. No a my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být většinou oblačno až zataženo, přechodně polojasno. Lokálně se vyskytnou bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší denní teploty od 28 do 33, v Krušných horách 18 stupňů. A rostelové podmínky většinou velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 11. hodina, sobota 1. srpna, odstartujeme nový měsíc právě sobotou a Oskarům přeji vše nejlepší k svátku. Teď už vyrazíme na staročeskou pouť v této hodině a k tomu si budeme hezky hrát. Tak teď třeba přichází Petr Kotwald, původně ze Žadce, teď z Prahy a taky milovník tance. Tady je v tahu.

The Eagles, Hotel California na Rádiu Bonton, 2:04. Už se blíží pravé poledne. No a já vás zvu na staročeskou pouť a na pravou jihočeskou zábavu. Jihočeši jsou dobrosrdeční, říkal Jirka Vojtela, můj kamarád, který jezdí na motorce. Říká, kdykoliv přijedu do jižních Čech, tak tam se o mě krásně postarají. Tak teď půjdeme na náves do Chlumně u Křemže. A tady se právě dnes koná velká staročeská pouť. Ve 12:30 to všechno odstartuje a pokračuje zábava až do 10 do večera. Chybět nebudou ani tradiční pouťové atrakce, jako jsou houpačky, dřevěný kolotoč, kačeři, střelnice a vršnice. A své řemeslo představí také kovář a pro děti jsou připraveny výtvarné dílny a speciální dětský workshop, pokud chcete malovat. Součástí akce je i tradiční trh, rozhodně navíc nebudete ohladu, protože na vás čeká také dobré jídlo a pití, včetně selete pečeného na ohništi. Tak tohle to dobrý, tak to bych tam měl hned. Těšit se můžete na šermířské vystoupení bratrů z Růže a modeláře z Křemže, kteří vám ukážou, jak správně postupovat při modelářském lepení letadel. Takže Křemže dnes na jihu Čech. A já už tady mám pro vás další písničku. Tentokrát je zamilovanou Ty a já a kapela Krištof. Tak přeji příjemný poslech.

za nimi labyrinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeš.

0: Tak tohle je kapela Jelen, někde kolem. A pokud cestujete a třeba vyrážíte do Německa, tak pozor, a můj kamarád Martin Kučera z Berlína, tedy policista, který tam hlídá, tak mi píše, že od 17:30 už tam prší, bouří, všude vody až po kolena a je to tam opravdu hrozné. Tak zvládněte to, naštěstí Martin umí plavat, tak to zvládne. No a ten déšť jde pomalinku na Českou republiku, tak se na to dávejte pozor. My se jdeme podívat na dopravu a zdravím Martina Kučeru do Berlína.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Je 11 hodin 30 minut přesně a míříme na Prahu východ na D11, 14,5 km. Z Jaroměře na Prahu je porouchané vozidlo, je tu odstavený osobák v pruhu. Strakonice na silnici u Krty Hradec, v okrese Strakonice, pozor, tady jsou zvířata na vozovce, překáží ve vozovce, může bránit provozu v celé šířce této vozovky, tak si dávejte pozor, ano, na ovce, které běhají po komunikaci. Na Českolipsku Velenice v okrese Česká Lípa probíhá vyšetřování dopravní nehody srážky motorkáře. Na místo jedou složky integrovaného základného systému. D10, 7. kilometr z Turnova na Prahu je předmět na vozovce, projíždějte opatrně, jedná se o poklop do kanálu. Tak jo, asi někdo to upustil, když ho unášel ze silnice. Pozor na poklopu kanálu. Tak teď už jedeme dál. Ace of Base, Petr Kolář a Otavan. A vám přeji šťastnou cestu s Rádiem Bonton.

0: jedinečný vzkaz švédské čtveřice Ace of Base, neotáčej se, don't turn around, na Radio Bonton. No a za chviličku další muzika, třeba Aháči, taky Helena Vondráčková nebo Michal David. Je tam toho spousty, ale já teď tady mám pro vás pozvánku ještě na Den princezen a rytířů na zámku Blatná. Oblíbená dětská akce Den princezen a rytířů se koná právě dnes, a to už od 9 hodin až do 17:30 do odpoledne na zámku Blatná nebo podvečer. Během dne vystoupí například Sabina Laurinová, Piggy a Lily, Míša Tomešová nebo Karol a Kvído. To je pro děti úplně úžasný ráj. Takže oblíbená dětská akce Den princezen a rytířů rozhodně tam bude. Možná se tam objeví i čertík z princezny Zemlejna.
1: Já jsem malej, ale šikovnej.
0: No určitě. Tak a jdeme na muziku. Tady už je Michal David a děti ráje. Přeji vám příjemný poslech a krásnou sobotu 1. srpna ve společnosti Rádia Bonton.

0: Carly Simon Coming Around Again na Rádiu Bonton krátce před pravým polednem. S námi tady bude po obědě nebo kolem oběda zpěvačka Karia Spoutaná. Taky Marek Straciný, Bílá ti sluší. A nebo Ricky Epovery, Čau Italo, Čau Italy, Čau Amore. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jak dnes bude, tak podle předpovědi ráno bylo hezky, to bylo polojasno. A dnes má být oblačno až zataženo v sobotu. A teď dopoledne kolem přibude lokálně přeháněk, vyskytnou se bouřky, ojediněle i silné a k večeru bude v Čechách od severozápadu ubývat srážek a místy se vyjasní. Nejvyšší denní teploty od 28 do 33 stupňů Celsia, na západě a severozápadě Čech kolem 25, na horách a v 1000 metrech 23, no a v Krušných horách kolem 18. Pokud se chcete ochladit, tak jeďte do Krušných hor. A foukat by měl slabý během dne, místy mírný jihozápadní až západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. Ten se bude měnit na severozápadní až severní a v bouřkách přechodně zesílí. A rozptylové podmínky jsou většinou velmi dobré. Tolik počasí. No a já se na vás budu těšit opět zítra v 8 hodin ve frekvenci Rádia Bonton a teď vám přeji dobrou chuť k sobotnímu obědu. Hezký den vám všem přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už nestačí. Prostě nestačí.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Opinio.cz.

taky porcelá. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džín

0: traje. Sí.
1: Like a bitch.
2: Radio Bontón.

Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Tělo bez duše.

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Landu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedá.

Dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Radio Bonton.
1: Promoklé duše se vrací z práce, autobus nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Rádio Bontón. Cestou, necestou,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U ženy, která se vrátila z Afriky, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Vrátila se totiž z Ugandy. Ze špičkové fakultní nemocnice v Hradci Králové ji ale převezli na vysoce specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví. Provoz Královéhradecké nemocnice ani Pražské Bulovky nebyl situací nijak omezen. Víkend přinesl částečné ochlazení. Od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder. Ta potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území České republiky čekají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval ve výstraze Český hydrometeorologický ústav. V posledních dnech teploty v celé zemi stouply nad 35 stupňů Celsia. Na řadě míst padaly i 40-stupňové teplotní rekordy. Cesta na dovolenou se nám může pořádně protáhnout kvůli dopravní špičce, hlavně v Německu. Na německých dálnicích totiž začala tento víkend zátěžová zkouška i pro řidiče z Česka. Doprava je komplikovaná hlavně na jihu země, třeba v Bavorsku, tam odstartovaly prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska, Chorvatska nebo Itálie, se tak mají obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí, jak připomíná dopravní expert Roman Budský.
2: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravních komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat, takže v těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
1: Zácpy můžou být až několika hodinové. Dopravu navíc komplikuje i víc než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Velkou razii na motorkáře připravila na tento víkend policie v Moravskoslezském kraji. Ve velkém se hlídky objevily v Beskydech v okolí Moravskoslezské hranice. Třeba ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku. Staré Hamry a silnice první třídy 56 kolem přehrady Šance jsou oblíbenou, ale zároveň nebezpečnou motorkářskou trasou v horách. Větší problémy ale dopraváci nezaznamenali, alespoň zatím. Celkové výsledky budou však známé začátkem příštího týdne. Za posledních 20 let přišlo na českých silnicích o život celkem 1668 motorkářů. Statistiky z posledního období ukazují sice mírné zlepšení, ale pozor. V roce 2025 při dopravních nehodách přišlo o život celkem 60 motorkářů. Lidé se míří schladit do jeskyní. Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech třeba mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku, které návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. V chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybují teplota kolem 10 stupňů. Lidé proto při plánování letního výletu často volí právě jeskyně. Vyšší návštěvnost zaznamenává i Moravský kras na Blanensku s propastí Macochou anebo Sloupsko-Šošovské jeskyně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice. Výstavy Zeměživitelka v Českých Budějovicích se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se koná od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. Význam akce pro město zhodnotila českobudějovická primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
3: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
1: Návštěvníci uvidí třeba poprvé v Česku těžký univerzální traktor New Holland T7XD s výkonem v rozmezí 360 až 435 koní. Výstavní premiéru v republice bude mít taky sklízecí mlátička John Deere T6, která dokáže během sklizně v reálném čase analyzovat složení zrna, jako je obsah bílkoviny či škrobu, a přesně naplánovat další agronomické kroky. Lákadlem pro veřejnost bude i zhruba 350 zvířat.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Naše příroda je čím dál víc vyschlá, a to nejen kvůli současným tropickým parnům. Suché jsou lesy, kde hrozí stále požáry, a taky pole. Vědci a studenti Masarykovy univerzity v Brně proto zkouší vyšlechtit rostliny, které jsou odolnější vůči suchu a horku. Vyvíjejí látku, která bojuje s rostlinným stresem a pomáhá rostlinám odolat toto nepříznivé období. Pozor na rychlost s vozíkem nebo karavanem při cestách do zahraničí. V cizině často musíme ubrat plyn, protože pro auta s vlekem platí nižší rychlostní limity, jak varuje Martin Karlík ze Světa motorů.
2: Pozor je třeba si dávat hlavně na dálnici, zatímco u nás, pokud to umožňuje konstrukční rychlost vozíku, můžeme jet po dálnici klidně 130 km za hodinu i s vlekem, tak například v Německu je povolených maximálně 80. Pokud máte speciální německou STK, takzvaný TÜV, tak potom můžete jet stovkou, ale je potřeba absolvovat tu zkoušku u organizace TÜV a dostat takovou speciální nálepku, která vás opravňuje jezdit v Německu stovkou.
1: Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji na severu Čech spravuje několik nemocnic, chce zachovat všech 6 svých porodnic, tedy v Litoměřicích, Děčíně, Teplicích a Chomutově a také v Mostě a Ústí nad Labem. Má za to, že by se mělo v případě uvažovaného rušení porodnic s méně než 600 porody ročně myslet na zachování dostupnosti péče. V kraji jsou ale ještě menší porodnice, a to v Kadani na Chomutovsku a v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Na Slovácku jsou optimističtější, alespoň co se týče vína. Dlouhodobé sucho, nedostatek srážek a velké vedro se na úrodě hroznů právě v oblasti jihovýchodní Moravy prozatím negativně neprojevuje. Podle vinařů ve Zlínském kraji budou rozhodující následující týdny před sklizní. Pokud by počasí beze srážek přetrvalo i v srpnu, mohlo by se to podepsat nejen na množství, ale i na kvalitě úrody na Uhersko-Hradišťsku. Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu. Zároveň se dokončuje finální podoba studie rekonstrukce historického mostu. Z ní se například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu. Šířka mostu bude taky mírně užší, než byl původní návrh, jak říká náměstek primátorky v Karlových Varech Lubomír Kovář. Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
3: Před 2 měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby ten most nebyl v tom prvopočátku v tom rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UPC, UHPC betony, to byly ty slaboučké speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme most zlevnili, malinko jsme ho zúžili oproti té původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, tak aby tam mohlo bezpečně projít třeba IZS, pokud bude potřeba.
1: Jakmile město Karlovy Vary dostane souhlas památkářů, zadá zpracování takzvané projektové dokumentace. Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu lázeňského města nejprve překlenuje železniční trať, potom historický most vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemostňuje ještě průtah Karlovými Vary.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U ženy, která se vrátila z Afriky, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Vrátila se totiž z Ugandy. Ze špičkové fakultní nemocnice v Hradci Králové ji ale převezli na vysoce specializované pracoviště Pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko, uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví.